0: Pane Holče, je tady čtvrtek.
1: To letí, jak se mne.
0: Svátek radosti, štěstí, dobré nálady, dezinformací.
1: A pravdy hlavně, ne?
0: Pravdy. Ale pozor, já dneska začnu, překvapím
1: ne,
0: vás.
1: Já se jezdím za pravdou, to nevíte?
0: No to je pravda, to píšou, prosím vás, mě přišla před chvilkou SMSka z nějakého toho, jak posílají zprávy, jo? A pozor, ministryně obrany Černochová je v Izraeli. Pane Holče.
1: Ježišmarja, mě jich líto, těch Izraelců.
0: Jak to?
1: Ježišmarja. Vy jste neviděl, co udělala na Babiše ve sněmovně, co vybalila?
0: No viděl, ale...
1: No. Teď si představte, Janíčka vystoupí z letadla, teď jí tam přivítá protějšek, ne? Minister obrany a ona ní udělá...
0: Dobrý den, Koziven. No já vím.
1: Ježišmarja, no.
0: Ale co dělat do Izraele?
1: No tak ona prodává nějaký trička, ne? MPA prodává tarify, ne? V Arménii a v Azerbajdžánu. A Janíčka prodává trika.
0: Jsou to holky velmi prakticky, bych řekl.
1: Dobře, pochopili, že ta vláda je neschopná, tam už není co dělat, tak si začne dělat svůj vlastní biznis.
0: Prodává trička.
1: No?
0: No a co na tom tričku je tak zajímavého?
1: Podobně to nějaký péčko, ne?
0: Péčko? Co to je péčko?
1: Na co se koukáte v noci?
0: Jako na
1: když studujete, no.
0: Já na to moc nekoukám.
1: No já nevím, tak možná tam má ty 35, ne? F35, ne? No, do těch se zamilovala teď.
0: Tak vy zaprvé mě vysvětlete, co to bylo s tím Babišem. Já jsem to nepochopil.
1: Já si myslím, že normálně si nad něj stoup... To byl, jak se říká, body shaming, ne?
0: A nebyl to spíš face sitting?
1: A že si nad něj stoupla a normálně mu řekla...
0: Jo.
1: A tak ho zaskočila, já vám říkám, ten bude mít doživotní trauma, chudák. To je mnohem horší, než všechno, co zažil v politice dosud.
0: No, vypadalo to tak strašně puberťácky, že jsem si říkal, jestli je to vážené paní ministryni zapotřebí tohleto.
1: No, není, ale představte si to, Ksevre, že to rozbalí na vás takhle. Co byste udělal v tu chvíli?
0: No já bych utekl.
1: Ten šok, já si myslím. Každý normální chlap by utekl.
0: Podle starého pravidla, že na mladého chlapce všude číhá nebezpečí, bych vzal nohy na ramena.
1: Jediný, kdo by podle mě neutekl a ocenil by to, by byl náčelník Řehka, ne?
0: No!
1: Co?
0: Pane Holče, já cítím to druhý poschodí toho, co říkáte, jo. Tam prej, no já nebudu nic říkat. No, tak je to voják, že jo, ten snese lecos.
1: No tak je to v podstatě rozkaz, ne?
0: Jo, takhle. Je to rozkaz.
1: Je to rozkaz.
0: Od ministryně. Mm-hmm.
1: Pojď na to.
0: Pane Holče, ne. Takhle to tam nechodí.
1: Jo, Ksavere. Jo. Jasně.
0: A tak oni...
1: Jsou to jenom lidi jako my?
0: Oni jsou jako my?
1: Jako lidi.
0: Jako lidi,
1: jinak,
0: jako...
1: jinak moc ne, ale v tomhle.
0: Protože my jsme takový jako pravdomluvní, ne? My jsme
1: lepší lidi.
0: No, no ne, tak vy si opravdu myslíte, no je to možný, no. Ale víte, jak s tím mám zásadní problém. Je to, pane Holče, důstojné? Tohle to blé, to je její takový...
1: No není, no tak je to, já vám říkám, to je jaký politický péčko, no.
0: Jo.
1: A hlavně se to nelíbí, teda vám musím říct, ženám.
0: Ženám?
1: No, mě to říkali nějaký známý, říkali, hele, tohle je tak hnusný, my se za ní stydíme, protože to je nedůstojný nás, říkají, víc žen do politiky a tak, že jo. A teď tam jejich je pár,
0: no.
1: A jsou to, buď je to MPA, směšná soudružka, kterou nikdo nemá rád, nebo no, je...
0: Mluvte za sebe.
1: Dobře. Počkejte, teď mluvím za průzkumy, teď ze mě jdou průzkumy sociologické.
0: Tak já ji mám rád.
1: To já vím.
0: Jako vlastní dceru.
1: Tak spíš vy, abyste mluvili za sebe a já budu mluvit za průzkumy, za lid, jak dobře, se říká, jo? Teď mluvím za lid.
0: Ano.
1: MPA nikdo nemá rád a teď mluvím za sebe a Černochová takovýhle nedůstojnosti, ne? Nevyrovnaná hysterka, ježišmarja.
0: Hysterka?
1: No, já ji znám dlouho.
0: No ale na tetu Květákovou mě nesáhnete, doufám.
1: Ne, to ne.
0: Protože ale... ta má absolutní moji ochranu.
1: Já jsem si teď... Jak jste řekl, hysterka Černochová.
0: No to jste řekl vy, hysterka
1: Černochová. No byste se zeptal. Jako,
0: v životě bych si to já netroufnul
1: říct. To já vím. A já jsem si teď vzpomněl, jak na těch kongresech. Večer, když už je pojednání a teď to z vás padne a všichni se sejdou na tom baru nebo někde u vína nebo u piva, u panáků. A teď Janička prostě se před ní utíkalo často, že jo, potom. A podle mě teď to zdokonalila tu techniku prostě a už jde rovnou na to.
0: Utíkalo? Ona byla jako agresivní nebo?
1: No, tak...
0: Jako chtěla se prát, jo?
1: Ani ne prát, něco jiného.
0: Chtěla se milovat.
1: Řekně, že chtěla studovat stranický program ještě po jednání delegátů.
0: To chápu.
1: Takhle bych to řekl.
0: Ale s každým delegátem zvlášť.
1: Třeba. No. Zvala si je na pokoj a chtěla to probrat.
0: No jistě, tak Stanovy, teď tam měli ty poděbradský artikuly kdysi.
1: Přesně,
0: tak...
1: a pak tam máte ty začerněný pasáže.
0: No.
1: Viděl jste tu zprávu? To je geniální.
0: Viděl jsem to na Facebooku. Pane Holče, a... Je to jako z oblasti toho politického marketingu, Koziven? Nebo co to je? Čemu to mám připisovat?
1: Já to připisuju emoce? Tomu Stan teď má... Hodíme to na Fialu, my v té vládě nejsme. A podle mě ona si udělala rebranding sebe sama a udělala to takhle. No. Že teď bude na každýho otvírat, jako ukazovat po prsí.
0: Na druhou stranu, je to taky jako... Pěkný, určitě spoustě lidem se to líbí.
1: Já to oceňuji, protože víte, že se furt Fialový vládě vyčítá, že neumí komunikovat s lidma, že je to tak na dálku a to.
0: No to je komunikace.
1: A tohle to je co?
0: No jasně.
1: To je všechno hned venku.
0: Co byste chtěl? No ale...
1: Tohle bych vlastně asi nechtěl.
0: No ale představte si, kdyby to udělala na Jurečku.
1: Tak jdou do traktoru oba.
0: Ne, Jurečka by hned chodil... Ave Maria Gloria.
1: Ne, tak jdou do... Xavre, Jurečka je vyhlášený kaňour, takže jdou do traktoru. To vám říkám.
0: Vyhlášený kaňour? Co to znamená?
1: Že taky rád studuje...
0: Stranický
1: programy. Hlavně s asistentka máte.
0: To jsem neslyšel.
1: Je to pracovitý člověk.
0: A je to zbožný člověk.
1: Je to zbožný člověk, samozřejmě.
0: Dodržuje desatero jako bratr Mirek.
1: No jasně, že jo. No.
0: Nevypiješ, ne? Nebo jak jsou ty, jak je to desatero vlastně?
1: Já nevím, já nejsem boží člověk jako bratr Marián.
0: No tak
1: já
0: tam
1: to
0: je, tam je než nezesmilníš, ne? A to by bylo smilstvo. Tak to on určitě do toho nejde.
1: Já mluvím o studiu stranického programu.
0: Já vím, ale vy naznačujete, tak já to tak...
1: Já zásadě nenaznačuju.
0: Nenaznačujete. Takže my to uzavřeme tričko tím, že nám to přijde... Že to není špatný, ale je to vlastně úplná debilita.
1: Jasně, a teď si říkám, když to tam prodá v Izraeli, jestli, jak to bude danit? Jestli to všechno půjde do ní, anebo jestli taky nám něco pustí?
0: Ne, to ona ty trička bude nabízet, možná už stojí na trhu tam někde. To
1: na černém trhu
0: někde. Nevíte, jako...
1: Jo.
0: A chcete XL, 2XL, M-ko...
1: Počkejte, jestli ona nestojí jenom na letišti, ne? Když... v příjezdové hale.
0: I to je možný.
1: A čeká tam na ty první, co přicházejí a hned to tam nabízí, ne?
0: A oni vědějí teď jak na to, protože ona to vezme přes tu kampeličku, ty prachy. Tam to dají někomu do tašek.
1: A vypraný to vyplave na pravým břehu. Jasně, Xavere.
0: Pane Holče, to je strašně dobře vymyšlené.
1: Je?
0: Klobouk dolů před něma.
1: No já jsem úplně popravil svůj názor.
0: Já taky.
1: Já před Fialou smekám, jak to má vymyšlený. Já už jsem se poptal, jestli já bych nemohl do té kampeličky něco pustit.
0: Něco tam pustíte? Jestli máte nějaký peníze jako z šedé zóny, tak to tam dejte.
1: No, když se to bohatě vrátí.
0: Tam nějaký bratr už to tam nějak jako ošetří. No. Ale musíte mít na to tu velkou tašku, protože...
1: Já si asi ale založím levý břeh.
0: Jo. No, dneska říkal ve sněmovně, protože dopoledne se ta kampelička projednávala ve sněmovně. Fiala tam seděl jako hromádka neštěstí. Ten člověk je zhroucený, jo? Začneme ho, v tomto pořadu začneme bránit, pane Holče.
1: To ne, ale budeme takový smířivější.
0: Buďte křesťan trošku, buďte to jako pan Jurečka, buďte na blížního svého trošku jako hodné.
1: Víte co, já prokazuju milosrdnost. Já mám trošku problém s tím, to je taky proti
0: zajímavý,
1: božím zásadám.
0: Všemu se dneska říká milosrdnost.
1: Arcilhář Fiala, tak s tím mám trošku problém, ale budu mu prokazovat milosrdnost.
0: Pane Holče, ne, já musím tady být za advokáta, on lže nevlastní vinou.
1: Vážně? No. Vážně?
0: No.
1: Jo?
0: On že já neví o tom, no tak co?
1: No, je to choroba.
0: Není to choroba. Dneska no. To tam ve sněmovně, já to dokončím. No, seděl tam pan Fiala jako hromádka neštěstí. Fakt to bylo jako, i to by se kámen ustrnul. A kdybyste se na to díval, tak byste přišel dneska na Vilzonku a ještě byste dlachnil kapesník v ruce a jak byste si pořád ty slzičky otíral. Bylo by vám ho líto zkrátka. A všichni do něho, Babiš, Okin, pak takový ten vysoký z toho SPD. Ten,
1: jmenovec Fiala, ne?
0: Fiala, no. Pan Fiala. Tak on tam normálně řekl, ten Fiala, což mě pobavilo, musím říct, řekl, no nelze se spolíhat na tu variantu, že pan premiér Fiala je prostě popletený stařičký profesor a neví. No takhle mu tam dávali čočku. Ale on tam potom měl sám projev Fialovič a já jsem už musel jít jako ke strojům. Takže to
1: no,
0: se
1: neví. Tak jas. Takže nevíte, co říkal.
0: No nevím, no tak co by říkal?
1: Tak mě napadlo, jestli neřekl poprvé pravdu třeba, jestli to nenapadlo.
0: No, on řekl asi pravdu, že mu to doporučil nějaký ten pan Růžička, což je jeho prejžák, a mluvil o něm jako pan doktorovi, a že tam teda dal ty dukáty, má se to válet doma, nebo to dá ty dukáty. No a tím, že ten příběh celý jako vlastně asi končí. Ale otázka je, jestli se v tom ještě nebude někdo vrtat.
1: No a na ten pravý břeh to chodí dál, doufejme, ne?
0: Nevím.
1: No tak představte si, umíte si představit svůj život bez pravýho břehu? Bez institutu Petra Fialy?
0: To si neumím představit. Můžeš,
1: tak proto?
0: To si neumím představit.
1: Ježišmarja.
0: Ale divil jsem se, že ani Babiš, ani Oky, ani ten pan Fiala, nikdo mu při té příležitosti nevmetl tu barmu. Protože to je přece píseň Věčně zelená. A on se k tomu ještě nikdy jako nevyjádřil, jo.
1: To nemáte pravdu. Řekl, že to je v pořádku všechno.
0: Že to je v pořádku, no. Jo.
1: A vy nevěříte, chcete říct, nebo?
0: No ne, tak znamená to, že neřekl, že nic takového neexistuje.
1: Ne, ale řekl, že to je v pořádku.
0: Je v pořádku, no, v pořádku to je. No.
1: Jako, to já jsem myslel tak, že to běží dál, že to čerpá dál, ne, prachy. No, se tak, s tím nic špatného nestalo.
0: Pane Holče, žádný popletený profesůrek to není, protože já to opakuju pořád, on to strašně dobře umí s dukátama.
1: Já bych to řekl takhle, on je popletený profesůrek na téměř všechno v životě a v práci, ale když jde o tohle, vlastně, tak to ne.
0: No, tam to někdo říká, sledujte cestu peněz. No ale pozor, tam v té kampeličce je zamontovaný nějaký ty eura, miliony, stovky milionů korun, v korunách do stovky milionů. A to prý někdo v kabeli odnesl někam. Kde jsme, pane Holče?
1: No ve fialovském Česku ne.
0: No dobře, ale jak je možný, že tam nevyskočí pan Rakušan jako ministr vnitra a řekl, jestli toto je pravda, že tam někdo odnáší...
1: No, počkejte, pan Rakušan skáče docela... Dost ne, vyskakuje poslední dobou.
0: No ne, má to říct sněmovně. Já řeknu svým ale nejlepším, aby to prošetřili.
1: Mě tady napadá, přeci Petr Fiala sliboval, že to tady dá dohromady, tak možná to odnes někam dohromady, ne, ty prachy?
0: Já bych vám řekl, kam je odnes, no. Tak já si myslím, že ta kampelička sloužila k tomu, aby se dostávali prachy do ODSky, ne?
1: No fuj, tady byl... Fujky, fujky, jak říkal to Polák.
0: Ale počkejte.
1: Jak můžete tohle říct?
0: No já si to myslím prostě.
1: To je dezinfo, ne snad?
0: Nebo ale to není žádný info, to je...
1: Já jsem říkal dezinfo.
0: Ani dezinfo, ani info. To je můj pocit. A promiňte, že tady říkám můj pocit. A no, kam si myslíte, že nesl peníze rád?
1: Myslím, že to nesprávný názor.
0: Rád je taky nesl do stranické pokladny, ne?
1: Ten Malbec argentinský?
0: To vínečko? No.
1: No ne, ale tak i tady řekl Petr Fiala, že je všechno v pořádku. Byla jediná chybička teda, že si neuvědomil, že podílníkem té kampeličky, ale...
0: Tak pár procent, pane Holče, o tom nemluvme vůbec.
1: hlavně jako nějaký miliony, ne? No na jeho institut, Ježíš Maria.
0: No jasný. No, tak to je jedna věc. No a co myslíte, že se ta kamperička jako v té sněmovně projednává? Že to, představte si, že už je to, už ať je to jakkoliv, i kdyby to stokrát vysvětlil, má kauzu stejně jako Babiš. Má kauzu. A kdo nemá kauzu, nemůže do politiky.
1: Jak spíš řekl, že kdo nemá kauzu, tak nemá v politice co dělat, ne?
0: No přesně. To je, tam je něco podivného. Všimněte si, že paní Lampšádlová, jak se jmenuje? Lampšádlová. Ona nemá žádnou kauzu.
1: A vaše Věrka taky, podle mě. Nemá žádnou kauzu.
0: Věrka.
1: Nemá kauzu.
0: Věrka je čistá jako okvětí bílé lilie. Pozor, pane Holče, nesahejte na Věrku.
1: Já jsem to sám vypích, no. Že paní Věrka vaše nemá kauzu.
0: Věrka.
1: Nebo řekl bych zatím.
0: Já bych někde chtěl plakát její.
1: Tak si napište, ne?
0: Jak měli vždycky děcka v pokojíčku toho Gota, Reska a Zagorovou a to. Já bych
1: tak
0: tam měl...
1: Tak si Věrku.
0: Věrku, no. Věrku.
1: Tak si napište do...
0: To je trapný, ale, pane Holče.
1: Napište jí, napište si Redlovi, ne Mišákovi.
0: No to by bylo drahý zase. No. By za to chtěl nějakou protislužbu určitě. No ale pozor, tam taky se něco děje kolem Redla Mišáka teď. Jsem četl.
1: Jo.
0: Mm-hmm. Bude. No a slibuje hlavně Rakušanovič, že bude to u soudu ten dozimetříček.
1: Tak konečně dozimetr začne měřit, ne? Pořádný, co?
0: No, tak já si to teda o tom moc neslibuju. Ano. Já myslím, že to nějak dopadne, ale už to, že se to projednává, stejně jako ta kamperička, se projednává ve sněmovně, a oni musí sedět a poslouchat, jak to tam ta opozice jim háže prostě na hlavu. No ale teď se to třeba vysvětlí, občas se to přikrmí, znáte, jak to chodí s kauzama. Podívejte se, kolikrát Čapí hnízdo už bylo jako vyřešený a nevyřešený. To se bude vracet do hry.
1: No počkejte, příští týden. Bude soud?
0: Čeho?
1: A Čapí hnízdo, ne?
0: Čapák?
1: No.
0: Jo. No tak to má bába nějak pojištěný, ne?
1: No tak hlavně, já myslím, že musí mít radost z toho, jako politicky. Že pro něj dělají maximum.
0: No co když ho odmelou?
1: To bude podmínka, ne nějaká?
0: I to by byl problém. Jako můžete kandidovat ve sněmovních volbách s podmínkou?
1: To asi stejně nebude ještě pravomocný, ne?
0: Já nevím, jak to chodí. Ale bylo by to blbý. I podmínka si myslím, že jestli chcete být špičkový politik, tak podmínka je prostě moc. Nemůžete tam.
1: No, já myslím, že už to dneska nikoho nezajímá. Už tomu nikdo stejně nevěří.
0: Prosím vás, ale ještě víte, co mě teď zaujalo, že tam byla taková třenice okolo toho zmocněnce pro euro. Co se tam vlastně přihodilo?
1: No to je to, jak jste říkal, že by Vítek měl něco vykřikovat. Tak teď vykřikli a udělali si zmocněnce pro euro. Víte, co je super, že zmocněnec pro euro přežil den a půl.
0: To je dost.
1: Jo, hodně.
0: No přišel domů, řekl, mámo, tak jsem zmocněnec.
1: Tak jsem tady s eurama. Tak jsem tady s tím eurem a vidíte, a druhý den bylo potřeba.
0: Vezu vám to vápno, pane Verich.
1: No ale Vít Rakušan napsal, že poděkoval za to, za celou tu frašku a řekl, že vlastně minister úplně zbytečný pro Evropu, Dvořák, že udělal pro euro za ty necelý dva dny tolik, co předtím se tady nestalo za 20 let k sebe.
0: No, nechtělo by to, pane Holče, nějakého zmocněnce pro zbytečný úřady a zbytečný úředníky? Takovýmu... bych já fandil.
1: Já si myslím, Ksaver, že by to chtěl už zmocněnce pro příčetnost téhle vlády, po tomhle. Protože tak jedná se jenom o národní měnu, ne? Taková kravina, ne?
0: Tak navrhneme Věrku.
1: No, on už tam plno trošku. Ona už, Helenka, si to vzala před časem a řekla, a já teď budu ambasadorkou eura pro ODSáky. A ona monetární politice rozumí dost, je to ekonomka,
0: Jako
1: takže
0: já.
1: No, Takže já myslím, že je to v dobrých rukách.
0: To je takový to, pane Holče, to zmocněnec. Jako co to je? To je člověk, který má nějaké pravomoce, nebo je to jenom
1: ne, prostě... Ne, když potřebujete někomu přidat prachy. Proto jsem vás chtěl požádat potom, kdybych, jestli bych nemohl tady odsaď dneska odcházet jako zmocněnec.
0: No jo, ale zmocněnec pro co?
1: To je jedno. Co třeba pro vás?
0: Já ne. Já nechci žádný zmocněnce. No ne, to přece... je nějaká šarže, ne? Když už někdo zmocněnec, tak má právo o něčem rozhodovat, ne?
1: Vyplývalo by to z toho slova.

0: euro. Na Twitteru to mi někdo posílal ten výstřížek, nějaký vyleváženej člověk z České televize psal, že jsou to blbci, kdo nechce euro. Takže já jsem trošku...
1: Z České televize někdo napsal, že kdo nechce euro, tak je blbec.
0: No.
1: Kdo to byl?
0: Nějak, já nevím, já ty lidi neznám, už nepamatuju to jméno. Ale to je jedno. A no prostě jsou i tací, kteří to chtějí, to jsem chtěl říct. Jo.
1: No to můžou, ale jenom, že jestli někdo z České televize píše, že ten, kdo euro nechce, je blbec? Jako někdo z novinářů tamních?
0: Neřešte to, já zase budu na radě
1: Osočené. No nebuďte slušnej, řekněte jméno k sebe.
0: Jméno nevím. Četl jsem tam jenom, že tam jak je pod tím, kde pracuje Česká televize, no tak ani nevím, jestli novinář, nebo jestli tam vrátnej, nevím. Ale pane Holčev, zároveň tom průzkumu, nebo to byl nějaký souhrn průzkumu, a tam vám bylo normálně napsaný červený na bílým, to vám jako... Říkám...
1: Červený na bílém? Nebylo to černý na bílém jako ta zpráva policejní?
0: Nebylo to červeně, pamatuju, bylo to vlevo dole.
1: Jo, tak to jo. Tak.
0: Ne, můžu to dohledat telefonu. Že představte si, že vládě Petra Fialy důvěřuje necelých 17%.
1: A jak tomu dodám, je to nejmí na celém světě.
0: No jak to možný?
1: No tak počkejte, tak. No tak to snad víme, ne? Takové... Víte, tady každý týden, každý čtvrtek to tady dokazujeme, no, proč ne?
0: Není to i naše ostuda?
1: Naše?
0: No jsme občani, ne? Nebo vy nejste občan, nebo co?
1: Jo, že budeme odhaleni jako viníci toho.
0: No, my jsme voliči, pane Holče.
1: No ne, ale tak to číslo, to je tragédie, ne? Pro Fialovce.
0: No mně to přijde cinknutý, to není možné.
1: Aby neodhalil on nás jako viníky. Víte, že on odhaluje viníky negativních statistik. Nesprávných.
0: No jak je to možný, pane Holče? 17%?
1: Já bych to možná otočil. Jestli těch 17 není ještě moc, ne? Zbytečně při tom, co páchají.
0: No já nevím, mě to přijde strašně málo. Je
1: to strašně málo, ale tak se na to podívejte. Takováhle fraška ohledně národní měny. Zmocněnec pro národní měnu přežije 1,5.
0: Dobře, tak to byla taková dvoudenní kauza. No,
1: ale protože... víte co? To je... Kdyby to byla zmocněnec pro Istanbulskou smlouvu nebo podobné kraviny. Ale znovu vám říkám, je to zmocněnec pro národní měnu to byl. Čím budeme platit, podle čeho se bude rozpočtovat, jak budeme řídit dluh a tak dál. Všechny kritéria inflace.
0: No, je vám jasný, že až budeme na konci roku udělovat ceny, že musíme udělit zmocněnec?
1: No ne, to je jasný.
0: No, to si musíme zapsat, aby jsme na to nezapomněli. To je prostě...
1: No, ten člověk vyhraje hned několik cen.
0: No a počkejte, a čím to bylo, že se to najednou zastavilo za ten 1,5? Bylo dohadovací řízení, jsem četl.
1: No jasně, to už byla facka Fialovi. To už nebylo kopnutí do kotníku. Koncem loňského roku premiér řekne, otázka eura není pro tuhle vládu už dokonce. Nazdar. A teď začátkem února přijdou starostové a jmenují si zmocněnce pro euro, ne?
0: Víte co, na druhou stranu proč ne?
1: Jo.
0: No tak...
1: No takhle si to... To je ono, Ksevret. Podle mě si to takhle řekli, přesně. Takhle no, si sednul Rakušan s Dvořákem a řekli si, a proč ne?
0: Proč ne?
1: Proč ne?
0: Řekli si každý měsíc...
1: Jeden zmocněnec. Jasně.
0: A nebo to byl nějaký, vy totiž nemáte vůbec fantazii, to mohl být nějaký spolužák od toho Redla třeba, nebo kamarád.
1: No já jsem, víte,
0: a on
1: mu
0: volal
1: čekal?
0: A říkal, prosím tě, potřebuju, teď je drahá dovolená. A on říká, dobře, nějak to uděláme, budeš zmocněncem pro euro.
1: Já mám fantazii, Ksavere, já jsem si říkal, že na tom dohodovacím řízení Rakušan jmenuje premiérem Redla. Už si řekne, už ten Fial už mě sere.
0: No pozor,
1: ale... Petře, ty už mě sereš.
0: Ale Redla nemůžete, ten má papíry na hlavu.
1: Tak mu je zase seberou, ne?
0: Žije v ústavu?
1: Tak mu je seberou.
0: To je neživ.
1: No tak tady by žil ve Strakovce nebo pracoval, tak to je podobný, ne? Teď.
0: Dobře, ale on je nesvéprávný, on by nemohl podepsat ani...
1: No, tak jim líp okamžitě na premiéra.
0: Jo.
1: Vlastně. Jo. Nejlepší kvalifikace teď.
0: Já bych, kdybych si měl tady z té pěti koalice vybrat, koho bych chtěl jako za premiéra, tak já bych si ve své zlomyslnosti vybral toho Jurečku. Ten je podle mě z nich fakt nejhloupější. A byla by to největší jako sranda.
1: To bratra Mariana podceňujete nehezky, ale já teď mám

0: dvojboj.
1: No.
0: Jestli MPA a teď už by převažovala trošku Janíčka Černochová. To je, představte si, že prostě každou vládní tiskovku otevře. Co?
1: Kozive. No, ale vy to říkáte ironicky, pane Holče, ale já bych ani paní MPAčko nepodceňoval.
0: No já taky ne, já ji nezatracu.
1: A co ona provedla někde?
0: Azerbajdžánu se jí to povedlo.
1: A to já nevím, co ona provedla.
0: Ne, tak ona se trošku ztratila ve vztazích mezi Azerbajdžánem a Arménií, který tam válčí mezi sebou o území a tak.
1: Víme, no.
0: No a nevěděla zrovna asi, kde je a co má říkat, tak si to popletla a způsobila trošku jako nepříjemnosti. No, tak...
1: Ona řekla, že je v Azerbajdžánu a byla...
0: Ne, no, ale v Azerbajdžánu řekla něco nevhodného a neuvědomila si prostě, co to způsobí a tak. No, je to trošku tam složitější, ale někdo by měl jezdit s ní pro jistotu, no a...
1: Predajkyně, no, tak co chcete?
0: Tarifou.
1: Ne, tak žijeme v době, kdy ta politika je schopná na ty nejvyšší místa vygenerovat prostě i takovýhle lidi. A my proti tomu nemůžeme protestovat, my můžeme se o tom bavit, ale hlas lidu, hlas boží.
0: No,
1: já jsem si kolikrát říkal, pane Holče, já jsem si kolikrát říkal, jak dlouho teoreticky by pan Jurečka třeba, nebo paní MPA, kdyby byla členkou vlády, jakože není, jo? Ale mohlo se to lehce stát. Jo? Jak by dlouho vydržela ve vládě Václava Klause, nebo ten Jurečka?
0: Jurečka by tam vydržel díl, to vám říkám, protože je...
1: Asi o dva dny.
0: Mazanej.
1: Není mazanej.
0: Je mazanej. Ksaver, Jurečka byl mazanej, proto tak dlouho i docela přežil. Teď samozřejmě to má asi spočítaný, ale MPA by tam přežila tak jedno dopoledne, si myslím, než by schytala tolik nehezkých a zlejch slovíček, že by to sama zabalila radši.
1: Jo. No, já si totiž myslím, že obecně ta úroveň lidí strašně klesla.
0: To určitě.
1: Jsou tam takový všelijaký existence zvláštní.
0: Chybí tam nějaký takový Tomáš Halík, ne? Někdo, kdo by to, co, jako povznes? Že myslíte na něj, na kněze, co?
1: Já, když Znejte nemusím, já na ně nemyslím. Teď to znáte, ten můj vztah k němu, to už tady ne. Nic proti němu, já se bojím. Tak neříkejme to, protože jak jsme tady o něm mluvili minulé v Ilzonce, mně se o něm zdálo. Mně se o něm zdálo, že přišel ke mně domů, já jsem se díval na doktora Hause a on mě chtěl vzít do pekla.
0: A neudělal na vás to, co Černochová na Babiše v tom snu?
1: Ne. On v Lídně...
0: No to byste tady asi neseděl.
1: V Lídně ke mně promluvil...
0: A pohladil vás po hlavě?
1: Pohladil, vytáhnul
0: péro. No tak to už jste nepo... No tak to ne, Xaver, to už nepokračujte.
1: Takový to s tím peřím. A řekl, teď se řízni do prstu. Ne, no to bylo hrozný. Ne, tak ten ne, ale víte, chybí mi tam jako přeci jenom takový ty osobnosti, jo.
0: Mirka Němcová, co?
1: Paní Němcová a málo žen pořád, jo. Já nevím, proč tam ta Kristýna Kočí se nevrátí třeba.
0: To je škoda.
1: No.
0: Kristýnky je škoda, to musíte uznat.
1: A paní Žák?
0: To je někde v biomase namletá, ne?
1: Já nevím, ale vidím, jak je rvali do toho policejního auta. Víte, a já myslím, že ona taková jako trošku, v dobrým, hysterčička.
0: Dobrým. Možná i trošku vezlím, Xavere, ta je velká.
1: Ne, je dobrá pro to prostředí. A teď jediná skutečná hysterka v celé té vysoké politice Pospíšil.
0: No, to je tam víc, Xavere.
1: Jo, ne, našel jasně. Byste, jo.
0: No, tak Janička, Sluníčko.
1: No, není, to je
0: pozor. Xavere, viděl jste MPA, když vycházela z dohodovacího řízení?
1: Ne.
0: Ta nemohla hýbat pusou, jak měla kamenej ksicht.
1: Jak to?
0: No, ta by toho Rakušana...
1: Tak ona byla u zubaře možná, ne?
0: To si nemyslím.
1: Ne?
0: To jí možná chytnul zubař potom z toho, ale ta by ho zařízla.
1: Jo, ona se na něj zlobí?
0: No tak, on jí sebral to euro, to je praporečnice eura, a teď jí ho sebere nějaký Rakušan a Dvořák se zmocněncem, ne?
1: No tak proč si neudělá taky zmocněnky?
0: A to už, bejt druhý je na prk, Savere, musíte být první, ne?
1: Jako Gagarin.
0: Co?
1: Jako Gagarin.
0: No, třeba.
1: Víte, kdo byl druhý? No, je to pravda. No.
0: Takže proto.
1: No tak ať si udělá zmocněnce pro něco jiného. Ta no topka
0: pro
1: ne.
0: Pro co?
1: Tak mají zmocněnce pro penicilín už ne?
0: To mají, to mají. Já se těším na tu garážovou výrobu, Xavere. U Válka doma, co?
1: To bude?
0: To bude penicilin forte.
1: Jo?
0: Jo.
1: Já tomu Válkovi vůbec nevěřím. Jo?
0: Vy ne?
1: Ne.
0: Tak já mu věřím všechno.
1: Jo? Tak to je zajímavé, tak to já víc věřím paní Černochový.
0: To jako když Vlastík něco řekne, tak to já zase tomu věřím.
1: Že prý mu tam říkají Chlastík. Jsem já to, slyšel.
0: To nevím.
1: Ale Babiš někdy, někdy říkal, že je gambler nebo co?
0: No on hraje ty hry, ne? Počítačový to.
1: Jaký? To hada? Ten Tetris? Nebo jak se
0: jmenuje? Takovou bytů. Je mu je líto, že není na frontě na Ukrajině, tak hraje v mobilu a na počítači takový bitvy, Xavere.
1: Zase jsme u toho, no. No. Podívejte se, jaký jsme měli dobrý ministr zdravotnictví předtím. Pan Aráta třeba. Mm. Potom byl pan Julínek.
0: Jo, jo.
1: Pamatujete si?
0: No jasně.
1: Ten měl toho pana Cikrta sebou, ten taky rozumí všemu ten Cikrt.
0: Ale to asi, že stejně bylo nějak jako víc legrace, ne, v té politice dřív?
1: No nevím, no, tak za dob, když teda vzpomínáme tady Julínka, ten byl za to Polánka, ne?
0: No.
1: No tak si vzpomeňte, jak to Pol byl jako od rány a...
0: Gule.
1: Gule.
0: No.
1: Chlap s gulama.
0: A no, to teď není, ne? To nějak vymizelo z toho, ne?
1: No, já
0: mám... Všichni jsme populisti a extrémisti,
1: já
0: no.
1: Já mám několik takových vtipných... zážitků, který si na YouTube občas, jo. A pořád u mě vede Pavel Bém, když někde v té televizi...
0: Cyrile, nelži.
1: Cyrile, nelži. Cyrile, jsi křesťan. Jo. Tak nelž! Jak to prcal. A výborný je, dámy a pánové, kdo z vás to má.
0: Taky.
1: Jsou takový perly hezký. A to jako by se mělo tesat do kamene.
0: No.
1: Ale Cyrile, nelži, bylo ostrý.
0: A to už dneska není.
1: Není, no. Není, ale já si nemyslím, pane Holči, že mezi něma je nějaká teď dělná a přátelská atmosféra.
0: No to není vůbec, to je ještě horší.
1: Dneska jsem viděl ve sněmovně, přišel ten Rakušan, sedl si vedle Fialy. Žádný.
0: Vítek, nebyl kamarádský vůbec?
1: No
0: ne?
1: Přišlo mě to, co jsem viděl, ten kousek, tak se vůbec nebavili.
0: Neměřil dozimetrem něco? Co?
1: Já si myslím, že tam... Tak já si teď domnívám, ale nemám žádný drby, jo, že jsou rozsekaní na cimpr-campr mezi sebou. A propo, viděl jste seriál 7 schodů k moci, nebo 8, nebo kolik?
0: No, si nevím, co to je.
1: No to je na Primě 7 schodů k moci, jakože na motivy Naďové a Nečase. Mm-hmm. A je to strašně blbý.
0: Jo. Hmm.
1: Je to bohužel, psal to pan Klíma, který já si velmi vážím, a věci, které napsal předtím, uznávám, líbí se mi, audioknihy mám, Loď od roku, teď psali o Berdychově gengu, to bylo výborné, ale toto je taková sračka a je to tak tupý.
0: A tak on je špatný scenárista, ne?
1: Kdo?
0: Klíma.
1: Co, proto říkám, mně se ty věci, co psal předtím, líbily. Jako Advokát a jeho pán, nebo jak se jmenuje ta knížka, podle mě skvělý. Rána z milosti si myslím, že byl Klíma, ten film, podle mě výborný. Ale toto se netrefilo.
0: Já to neznám, já to neviděl.
1: A televizi máte doma? Hmm. Nemáte, jo?
0: Protože já jsem teď poslal dopis na Kafky, že
1: no jo,
0: konec,
1: tak,
0: konec koncesionářů.
1: Tak vy kvůli vašim... Vy jako šetříte? Hmm. No, tak to od vás jako není moc hezky, protože...
0: Není, není.
1: No a to je škoda, protože já jsem zrovna měl pro vás výborný tip.
0: To je škoda, ale já vám řeknu, proč šetřím. Protože jak nám si volal pan premiér, říkal od 1. ledna, jak se to přehoupne, tak začínáme bohatnout. A já jsem teď se podíval na čísla svoje a zjistil jsem, že ne.
1: Že ne? Že
0: ne?
1: Ne.
0: Ne.
1: No, teda nechtěl jsem to tady nakusovat, ale... Abyste nebyl zase lepší, já taky šetřím.
0: Taky nebohatnete? Nebo vy jo?
1: No nebohatnu, ale dávám do kasičky peníze, protože já chci koupit od Agáty Hanichové nějaký šperky a auto.
0: Jo.
1: Ona dělá výprodej dárků od pana Soukupa. protože on jí dával nějaký krásný dary za to děťátko, když porodila, ona porodila, víte? No, no. A dítě, který je její a nebo pana Soukupa možná, já nevím.
0: Já nevím.
1: No dostala za to auto, já to čtu teď v tom bulváru, tak na to šetřím a ona tam píše na nějakých těch sítích, že to bude na prodej, šperky a tak.
0: A co si koupíte, šperky, jo?
1: No chtěl bych nějaký šperk, co jí dal pan Soukup třeba k narozeninám. Hmm? A budu ho nosit a budu chodit
0: a na návštěvu. Soukup, ne? Jako na...
1: Ne, co? Budu chodit do těch, na návštěvu do těch firm, kde visí prachy Soukup a budu říkat, vidíte, vy blbci, vám dluží 1,5 miliardy
0: a pojďte se, co já mám tady na krku.
1: No, taková provokačka.
0: Ale on to nemusí chodit daleko, ne? On dluží skoro všem, ne?
1: No tak já to přesně nevím, ale něco čtu v médiích, no nechci mu ubližovat, jako hodný člověk na druhou stranu, abych byl úplně upřímnej, když mě začali příznivci České televize a parta okolo manažerů České televize vláčet tou špínou, když jsem vyhlásil kandidaturu do rady a dostal jsem citron a tady ty všechny věci.
0: A šperky, jaký přívěšek, ne?
1: Tak
0: nic?
1: Byl to Soukup, který mě zavolal a řekl, vidím, že vás vláčí, jestli chcete, pojďte se vyjádřit. Pozval mě do pořadu, to já musím říct. Jo,
0: jo jasně, dobře.
1: Ale...
0: A šperk se nedostal.
1: Že? Šperk jsem žádný nedostal, ale taky jsem mu neporodil dítě, pozor. To je ještě Ale pane Holče, já jsem slyšel tímto směrem takový nehezký slovíčka.
0: Jo?
1: Že prej, tam když teď jdete na Barrandov na rozhovor, tak si musíte přinést kanistr nafty. Prej to tak funguje.
0: Jo?
1: Nalije se to do toho generátoru, aby šla elektrika, udělá se rozhovor a vy s prázdným kanistrem jdete domů.
0: Hele, jak dlouho to chce ještě dělat tohle?
1: Tak já nevím, se asi nějak srovnalo všechno, ne? Tam je nějaký nový pán, který to staví jako na nohy.
0: No ne, tak byla by škoda o to přijít, jo? Je tam přeci jenom spousta dobrých pořadů, ne?
1: Jo. Já vím, že jste fanoušek Honzy Musila, mě to nemusíte...
0: Já jsem to nechtěl říkat, no.
1: Že vy pláčete u toho.
0: Je to tak,
1: u těch,
0: je to tak.
1: To jsou rodinná pouta s Tomine, pak s Tomine, co no
0: to ne, tak on měl takový ty hovory s tím, jak tam byly ty inscenovaný konflikty mezi těma partnerama.
1: No, to jak tam byly rodina a no, Milenku no. Pozval.
0: Jo, já jsem prostě, tak asi
1: no, to něco fanoušek to Honzy pouta, Musila. Ne? Nebyly to pouta?
0: Já rodinná to znám přes toho Honzu, no.
1: No, to je jedno, já tomu rozumím, tohoto by byla škoda.
0: No.
1: A mně se ještě líbilo, když tam pan Cibulka měl ten pořád, a ještě více mě líbilo, když tam vyprávěli vtipy.
0: Pan Cibulka vyprávě nejlepší, ne?
1: No pan Cibulka je moderátor a ten si zve hosty, ale vtipy tam vyprávěl pan Vitra.
0: Jo?
1: To je herec, pan Vitra. Vás všechny no tak... víte?
0: Třeba vidíte, co všechno tam je na tom Barrandově.
1: No jo? Je to plnoformátová televize.
0: Teď si vemte, že by se nad tím uzavřela voda.
1: No,
0: co?
1: No.
0: To byla škoda.
1: Ne, to já si myslím, že on koupí nějaký naftový doly a pojde.
0: No a neudělá ho nějaký, ne, že by mohl natočit, já nevím, 30 případů Jaromíra Soukupa, nebo by tomu dal ještě... To chybí, ne? On zatím nehraje, ne?
1: No.
0: Co?
1: No. Nevím, no.
0: No vidím ho, Xavre, vidím ho v takový jako dítlovský roli velký. Co?
1: Mě překvapil ten pan, on se jmenoval Sekvenc, ten, co to napsal, ne? Ten, co to režíroval.
0: 30 případů,
1: no.
0: Jo.
1: A to prej byl velký komunista, jo?
0: Mm-hmm.
1: Jo, já jsem nevěděl. No ale, pane Holče, to vám musím říct, to pak vystřihneme, to není hezký, jo? Ale teď mě to napadlo. Já teď poslouchám audioknihu od toho pana Klusáka, ale to je jiný Klusák než...
0: Než tam ten Klusák.
1: Otec. To není on. Jo. To je publicista hudební pan Klusák. Karel Gott, československý zpěvák, nebo něco takový, tak nějak se jmenuje. A on šel po archivech a kolem Gotťáka shromažďoval fakta. Není z toho vůbec cítit, že by bylo něco ve Zlíně. To tak jako, ale prostě tak to bylo. A já jsem nevěděl, že mistr, kterýho jsem si já strašně vážil a budu si ho vážit celý život, ale toto je vtipný, že byl dvakrát trestně stíhaný za to, že onanoval na veřejnosti.
0: Co nevím.
1: No a Je to v té knížce, on tam dokonce se dostal k těm výslechům Gotta.
0: Karel takový slušňák, co?
1: Karel takový slušňák. Prostě si někde v tramvaji jeli dvě dívky, tam je ty oba případy jsou tam popsaný, a dívky ho udali teda na policii, to bylo v nějakým roce 69 třeba, nebo 70, nebo tak jo. No a Karel měl prutí, a to říká v tom protokolu, že už to nemohl vydržet, takže se uspokojil v té tramvaji. No a teď ty protokoly jsou psány takým tím policejním jazykem, jo. Šel k oknu za účelem, aby ho zavřel, jo. Oni nepíšou, šel a zavřel okno. Tak on to tam takhle cituje z těch protokolů a on byl velký dravec, Karel.
0: Když jako nastoupil do tramvaje za účelem.
1: Za účelem onanie. On to tam říká, no. A taky jsem nevěděl, že jo, tatínek byl velký jako hráč, náměstek ministra dokonce.
0: Jo.
1: Pro hutnictví a průmysl a s velkýma vazbama na UV a tak.
0: Mm-hmm.
1: Já si myslím, celý život žil v tom, že tatínek Karla Gotta byl nějaký dělník z Plzně.
0: Jo? No.
1: Ale je to vtipný, vůbec to v mých očích neznevažuje toho Karla, protože každý byl někdy mladý, neříkejte, že jsem si v tramvaji někdy, pane Holče.
0: Já jsem mladý furt, Ksavre.
1: No ne, ale už neonanujete v tramvaji, ne?
0: Pořád nastupuji do tramvaje za účelem.
1: Za účelem?
0: Za účelem.
1: Jo.
0: Takže jo. Co byste chtěl dělat v tramvaji?
1: No, já být váma tak... tak bych si na to dal pozor, protože by vás mohli trestně stíhat jako Karla. Ale pozor. A je tam okamžik... Já vám řekl, já jsem to poslouchal v autě. Jo. Pan řidič sedí vpředu a já vzadu v té dodávce. A měl jsem to puštěný na hlas, tu audioknihu. A byla tam věta, kdy jsme se oba začali tak smát, že to vypadalo fakt, že havarujeme. Protože to ten druhý případ, kdy Karel jel v té tramvaji, jako hodně mladý, tak se to řešilo, ten tatínek se do toho vložil a nakonec z toho protokoluje. Celá záležitost byla vyhodnocena jako pracovní úraz. Tak to je, no ale Jean Pauvac říká o té jeho emigraci, jak se Štajdlem, doporučuji, je to,
0: jo?
1: No je to jiný pohled, aha, na toho Karla, bál jsem se v jisté chvíli, že to bude ve zlým a necítím z toho žádný osten. Jo. A vypráví tam veselou historku o tom, jak byl do koncertu, do jeho show v divadelku ve Slaném pozván Afrik Simon. Víte, kdo je Afrik Simon? Mm-hmm. To je nějaký zpěvák Černoch, Brazilec, nebo nevím, Afričan, jmenuje se Afrik Simon.
0: Brazílie není v Africe, bacha na to.
1: Já vím, říkám něco, jo, něco tam bylo. A je to, měl jeden šláger za celý život a objel s tím planetu několikrát. A to je takový to Hafanana. Dara, Hafanana.
0: V čem byste položenej pořádně, no, ponořenej.
1: Pozor, on tam ten publicista popisuje okolnosti toho, jak ten Afrik Simon, tak to jo, jak se do té show dostal a jak tam Karla urazil. Co, a doporučuji, že to dál nebudu říkat. Musím říct, že mě to jenom pobavilo a že získáte nový rozměr na ty všechny věci.
0: Tak já si to půjčím od vás, když tak.
1: Já to mám v telefonu jako audioknihu. No, ale můžu, až bude lepší počasí a bude víc teplo, tak můžete přijít ke mně dolů na dvůr.
0: Aha.
1: Já vám dám do okna reproduktůrek, takový ten přenosný.
0: Jo.
1: Pustím vám to, vy si přinesete něco na jídlo, napití, rybářskou židličku a já vám to pustím zadarmo.
0: Dobrý.
1: Má to 7 hodin.
0: Ta no, audio. Tak to bude v pohodě.
1: Dáte za víkend.
0: Hmm. No co to nám, za jedno odpoledne, ne, další.
1: Ale nebudete litovat, bude to veřejná jako produkce. Pane Holče, a ještě, já už nás zase tlačí čas, ale já to, no počkejte, nás tlačí čas. Vy musíte říct tohleto, protože nás oblíbenci, někteří naši, podporují jako své oblíbence na transparentním účtu XTV. A ty, nutno říci, že i když nás podporujou, tak nám z toho pan jednatel někdy koupí něco, že?
0: Jo, jo.
1: Chlebíček, cigaretky.
0: Hlavně pro vás.
1: Tady
0: no.
1: Čajíček, no. Toto.
0: Takže
1: my jim poděkujeme vašimi ústy.
0: Tak Savere, musíme poděkovat Evžen Bělan.
1: Evžen je výborný.
0: Štědrá podpora mistrům Xaverovi a Holcovi pro zlepšení nálady. Tomáš Pokorný šovinistům z Vilzonky Xavere na jejich dobré ráno v Brně a následný relaxační pobyt v osadě. S Holcovcema kupředu pravá, vidíte?
1: Kdo to psal? No, to,
0: Tomáš Pokorný.
1: No, Tomáš Pokorný.
0: Osada, to je ten příšerný seriál, ne? Na...
1: Pane Hoče, to snad ani není seriál. To je pátý,
0: pomsta,
1: to je pátý přes devátý. Myslím, že se tomu v takové té tvůrčí hantýrce říká holomajzna.
0: Pan inženýr a básník z Ostravy, Fasulis Georgis, posílám příspěvek vám malý, abyste Anu Benz v Sokolově překonali. Není třeba být hnedka zlatí, stačí skončit lépe než ti rezoláti. Vidíte? Žvá, to je talent.
1: To je talent.
0: Jinak slyšel jste písničku Anny Benz, ódu na pana prezidenta, doufám. Karla Hrdinová, příspěvek pro dva šovinisty. To je kvůli vám, Xavere.
1: Pro dva šovinisty?
0: No, to jste vy a já to teď schytávám.
1: No, poslala nám 300.
0: Jiří Bidžovský, ať má soudružka učitelka z Jižních Čech, co rozebírat jen tak dál. To je ona.
1: Ale ona nás sleduje jako... A já jsem si kolikrát říkal, jestli ona to třeba nemyslí s náma fakt dobře, pane oče.
0: Já myslím, že jo. Mm. Petr Štefán, pravda je jen jedna a šíří mistři z Vilzonky pro stále širší okruh příznivců, které lámou rekordy ve sledovanosti XTV.
1: Přesně, to je.
0: Marcela Skořepová.
1: Zase Marcela!
0: Je tady, jo.
1: Ukažte!
0: Vidíte?
1: Vážím si vašich názorů, pane Xavere, vydržte.
0: Mm. A pane Holče, tady ještě to jste.
1: Jo, a pane Holče, ano, ano, děkujeme, Marcelo.
0: Tomáš Sová, na nového premiéra Jošku Regece a symbolický traktor. Xavere, to jste spustil vy,
1: no pozor, Regece. To...
0: Petr Tilman, příspěvek na Vlzenovu 10 pro krásně sehranou a vyzrálou dvojku pány Xavera a Holce. Paní doktorka Naďa Formánková.
1: Naďa?
0: Jo. Díky moc za vaše komenty, díky i celé XTV. V současném informačním marazmu působíte jako balzám na duši. Tak to bude asi na mě nejspíš.
1: Ten balzám na duši, to si klidně nechte balzám, to je jako na duši. Balzám na uši tady je. Ne, na duši, promiňte. Na duši. Pane Holče, my jsme tady omylem minule jenom ťukli, brnkli o traktor. Bůh 19. roku traktor na Prahu.
0: No.
1: No to nestihneme koupit ten traktor.
0: Ale já aspoň doufám, že těch traktorů se sjede hodně.
1: No. Já zápasím s myšlenkou, že bychom tady vyhlásili požadavek na někoho, kdo má traktor s vlečkou, že bychom udělali alegorický traktor.
0: Jo, vidíte. A to by bylo dobrý.
1: Normálně bychom si sedali, ona bude ještě zima. Dali bychom tam dvě křesílka na ten traktor, termosku s kafem a seděli bychom na té vlečce a takhle bychom se zúčastnili protestu.
0: Jo. Víte, co mě napadlo teď? Jestli...
1: Je to blbost?
0: Tak na vás úplně ne, ale jak teď Rakušan vyrazil na to turné protivládní jako první vicepremiér, Jurečka je taky vicepremiér, jestli on se neinspiruje a nepojede v čele těch traktoristů proti vlastní vládě. Co myslíte?
1: Ne.
0: Já prosím vás, já nemám s touhle vládou nic společného.
1: Ne, ještě ne, protože, pane Holče, už to tady dneska zaznělo, sledujte cestu peněz. Tak rodina Jurečkova je rodina Čerpačkova.
0: Xaverty čerpají za každý vlády, neblázněte Jurečka v jakýkoliv vládě.
1: Jo.
0: No, jasně.
1: No,
0: s Fialou, s Babišem, s kýmkoliv.
1: A co když to... No, to mi neříkejte, že potom všem...
0: Jurečkovci budou čerpat dál. To my tady už nebudeme a oni budou čerpat furt.
1: No já doufám, že kdyby to dopadlo nějak a byla vláda z druhé strany barikády, že první, co udělá, přijde k tomu kohoutku, že který ten kohoutek je Jurečku. Tenhle ten.
0: Mimochodem, když jsme u kohoutků, zaznamenal jste 62% plynu do Česka je ruskej. Někdo nám pořád pouští ten ruský plyn, Xavere.
1: No a on ještě tak drzí, že pořád opakuje, že jsme se...
0: Odstřihli. Já už si pohrávám s kasířskou myšlenkou, Xavere, že to sem pouští normálně Pepa Síkala. Že to sem prodává z těch zásobníků na Ukrajině. Co?
1: No, Já si myslím, že to tak nějak bude. A Kampelička je podle mě kolem toho má honičku.
0: Jo. To jsou biznismeni, hele. Černochová ta prodává trička v Izraeli.
1: No.
0: MPA tarify v Azerbajdžánu.
1: Škoda, že nemá na mě tričko, já bych si hned jedno koupil.
0: A možná má?
1: Nemá. Nemá. Já jsem se teď kupoval z nějakého serveru tričko 7X a bylo mě malý.
0: Hej, tak zkuste MPA, ona taky měla trička s banánama, s havlem.
1: A to bylo tupý, jako. Jo. Ale pod paní Černochovi bych to tričko chtěl.
0: A nebo zkuste Síkala má mikiny. Tam má každý něco, tam má každý svůj
1: merch. Každý má svůj merch.
0: No jasně. Každý má svůj merch ve vládě.
1: Každý má svůj merch, každý má svůj kampeličku a každý má svůj kauzu.
0: Jo. Takže zkuste Pepu s mikinou.
1: Tak jo. No pane holče, myslíte, že se mezi našimi diváky najde někdo, kdo nám poskytne
0: trakturek?
1: Trakturek s válníkem, aby jsme měli alegorický vůz?
0: To bude Jurečka.
1: Jurečka nám ho neposkytne. Musí být někdo, kdo nás tam, víte, jako udělá to, aby jsme mohli a aby jsme jezdili.
0: Jo.
1: To by bylo dobrý, jako. A chudině bychom házeli manerky.
0: Jo, já jsem se ale řekl, peníze, to ne, to necháme sobě, ne, no, ale manerky.
1: Já se bojím, že by nám na to nikdo žádný peníze nedal, ale to bychom si spíš museli zahajcovat, pane Volče, ale jdeme do toho.
0: Jaká dotace?
1: No tak,
0: na to bychom získali.
1: Víte co, nakonec máte pravdu, no. My bychom si možná měli přijít s taškou k těm Jurečkům.
0: Vám to říkám.
1: A nebo zavolat, ať to šupne přes Kampeličku.
0: Přesně. No to chodí přes Brusel, že jo, tak to proteče takhle a na pravém břehu si to vylovíme. Co?
1: No, 19. to prej je ten protest. Tak já jsem zvědav. Já tomu, pane holče, nemůžu se ubránit, já tomu držím palce.
0: No já taky.
1: Jo? Tak jo. Tak doufám, že tam pojedeme. Pane holče, tak podívejte, já teď jdu natáčet s panem prezidentem.
0: Jo.
1: Klausem.
0: To už točíte jenom s prezidentem.
1: No tak já už na nějaký socky jako ne, nejsem bez zvědavý. To je jako, chápete. S váma a s prezidentem.
0: Ano.
1: Občas s plukovníkem. Občas s okým. To vás v životě potká takové věci. Tak jo, pane holče, už se nám to blíží.

0: poslanče, vy vidíte dovnitř té situace celé, řekněte, ty stále se zvyšující ceny všeho a pojďme se držet teď potravin, je ta příčina v tom, že jsou to ty drahé energie, nebo máme věřit tomu, že zatím stojí ty obchodní řetězce?
1: No, obchodní řetězce taky, ale samozřejmě i ta výroba těch potravin je někde jinde, než byla. Oni to nejsou jenom ty energie, ale jsou to dražší obaly, do kterých ty potraviny dávají. Jsou to dražší poplatky za odpady, protože to se zvýšilo několikanásobně. A to všechno ty firmy, které vyrábějí ty potraviny, tak musí samozřejmě zaplatit a do něčeho zohlednit. A samozřejmě i lidská práce nějakým způsobem do toho zasahuje, protože ty mzdy prostě jdou postupně nahoru, tak se to musí do všeho nějakým způsobem promítnout. A pak je další věc těch řetězců, co oni si na tom nechají. Protože to, že říkají, že to je o českých výrobcích potravin, tak si myslím, že není úplně pravda, že například máslo, 50% másla, který v České republice se prodá, tak se sem dováží. To znamená, že by to muselo být úplně jinak.
0: Vy jste řekl před chvílí, že před časem byly přebytky, ale to taky není dobrá zpráva pro vás zemědělce, když zůstanou přebytky. Neboli existuje nějaký mechanismus, který zajišťuje vyvážení toho trhu, aby byl vyvážený. Vyvážení ve smyslu ne vyvážení za hranice, ale vyvážený.
1: V tomto je problém to, že prostě ty zemědělci, celkově podnikatelský prostředí potřebuje mít nějakou stabilitu. Jo, my víme jako zemědělci, že je špatně, pokud jsou vysoké ceny komodit nebo nízké ceny. Prostě jednou to vyskočí a víme, že bude opět pád dolů. My potřebujeme mít nějakou stabilitu, aby jsme věděli, za nějakou cenu vyrábíme, za kolik potom z toho utržíme a kolik budeme moct investovat. To je prostě základ, který potřebujeme mít. Takže k tomuhle právě by měly fungovat i ty dotace, že některé segmenty, ne že ty dotace by měly jít všem, ale některé segmenty opravdu výroby, které se úplně třeba nedaří, ale chceme je tady zachovat, tak by měly být podporovaný více než ty, které dneska jsou. Já to vezmu i vzhledem k podnebí, něco jiného, když hospodaříte na Moravě, na Hané a něco jiného, když hospodaříte u nás v Libereckém kraji. Jo? Myslím si, že by to mělo být i rozdělený podle těch klimatických zón, kde prostě to zemědělství má úplně jiné podmínky. Hraje vám rád.

0: profesor Petr Drulák je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Profesor Petr Drulák je politolog, patřil k vrcholným českým diplomatům, byl ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, prvním náměstkem ministerstva zahraničních věcí a českým velvyslancem ve Francii. A ve Francii tam se teď dějí věci po debaklu v evropských volbách. Prezident Macron zariskoval a vyhlásil předčasné parlamentní volby. Zdá se to, že ten risk mu příliš nevyšel. Jak vy to čtete?
1: No, on to samozřejmě bylo velmi riskantní rozhodnutí a já si myslím, že Macron musel vědět, že ta jeho strana utrpí obrovské ztráty, což se teď po tom prvním kole potvrdilo a myslím si, že to druhé kolo, které nás čeká v příští neděli, to definitivně potvrdí. Takže z tohohle hlediska ono vlastně nedošlo k překvapení, protože výsledky jsou přesně takové, jak ukazovaly průzkumy. A Macron je dostatečně racionální člověk, než aby byl prostě překvapený. On tohle prostě čekal. Tam je vlastně otázka, co byla ta Macronova strategie a jak, co vlastně teď čeká Francii. Protože my máme několik scénářů a scénář, který je poměrně pravděpodobný, jsou tam dva docela pravděpodobné scénáře. Jednak je tu možnost, že skutečně strana Marine Le Penové získá parlamentní většinu a tím pádem by měla nárok na to, aby prezident pověřil Bardelu, Jordana Bardelu, to je předseda té strany, postem premiéra. To je jeden scénář. V okamžiku, kdy k tomu dojde, tak ve Francii propukne chaos. To znamená, po tom, co vlastně Francouzi jsou léta masírováni s tím, že Le Penová představuje nebezpečí fašismu a že snad hrozí koncentrační tábory a co já vím, co ještě, tak skutečně část Francouzů je připravena vyjít do ulic. A když se řekne ve Francii vyjít do ulic, to neznamená, že se setkají někde na martových polích po debatí a jdou zase domů. To znamená násilí. To znamená, část Francouzů je skutečně připravena v tomto případě sáhnout k násilí. Část Francouzů, která pracuje ve státní správě, je připravena prostě vypovědět lojalitu vůči šéfům, politickým šéfům. Tomu říkám chaos. Takže to hrozí v případě, že by Jordan Bardella se stal premiérem. To je jedna možnost. V té chvíli Emmanuel Macron řekne, já jsem tady autorita, která má nespornou legitimní autoritu a máme článek ústavy, který mi umožňuje, že v případě chaosu vlastně převzít veškeré pravomoci ve státě.
0: Pardon, takže Emmanuel Macron nejprve zemi uvede do chaosu a pak ji spasí?
1: Tohle je jedna možnost, jak to může udělat. Ano, to znamená, on ten chaos vyvolal, nesporně, a pak se postaví do role spasitele. V okamžiku, kdy máte dobře zvládnutou politickou komunikaci, tak to nakonec můžete ustát. A Macron patří k nejschopnějším evropským politikům. On tyhle věci umí. Takže to je scénář, že Bardella vyhraje. Pak je tu druhý scénář, který je možná pravděpodobnější, že žádná ze stran nebude schopna postavit vládu. Žádná ze stran. Jo, to je podle mě ten pravděpodobnější scénář. No a co pak hrozí? Zase je tu jediný maják demokratické stability a to je demokraticky zvolený prezident. Jo, takže Macron tak jako tak předpokládá, že on bude určovat tu hru. On je totiž hluboce nespokojen s tím, jak dopadly ty volby před 2 roky. On sice obhájil prezidentský mandát, ale jeho strana už nedostala nadpoloviční většinu, sice měla 250 poslanců z těch nějakých, jo, řekněme, 600, necelých 600, ale už musel hledat podporu v parlamentu skoro pro všechno, těžko se mu vládlo. No a v téhle chvíli, kdy on se prostě postaví do role zachránce francouzské demokracie před chaosem, bez ohledu na to, že to je on, kdo ten chaos způsobil, tak on bude ve svém živlu. On je člověk, který má rád hazard. Jo, takže jemu nakonec tohle to může svědčit. No a pokud tuhle hru politicky dobře podá, tak nakonec i v očích Evropy může vypadat jako zachránce francouzské demokracie a vzhledem k tomu, že Francie je klíčovou zemí Evropské unie, tak zachránce Evropy. Francouzi tohle spojují. Když se nám vede dobře, vede se dobře Evropě, když se nám vede se špatně Evropě. Zachráníme Francii, zachráníme Evropu. Takže z tohohle hlediska podle mého názoru jsou předčasné ty komentáře, které mluví o nějakém zásadním neúspěchu Macrona. Je to konec macronismu jako politické síly. Ta jeho strana v podstatě mizí. Jo.
0: Čili nikoliv risk je zisk, ale racionálně promyšlený krok Emmanuela Macrona?
1: Emmanuel Macron není někdo, kdo by se při takovémhle rozhodnutí nechal unést jakoukoliv emocí. Je tam velmi hluboký kalkul zatím. A tahle interpretace je interpretace, která dává určitou racionalitu těm jeho krokům. Macron, uvědomme si, že on za 2,5 roku bude vlastně velmi mladým ex-prezidentem. Nebude mu ani 50 a bude hledat nějaký důstojný job. Ve Francii asi ne. To znamená, on bude hledat nějaký mezinárodní job. No a když do toho půjde s tím, že zachránil francouzskou demokracii, že zachránil Evropu, tak v té chvíli bude mít samozřejmě poměrně silnou výchozí pozici, aby si řekl i o ty nejzajímavější funkce. Takže já myslím, že v téhle chvíli Macron úplně vlastně vzdal svou stranu. Ta strana skončí. Žádný macronismus existovat nebude. No ale Emmanuel Macron tu stále bude se svými ambicemi a se svou touhou ovládat a se svou vlastně takovou tou touhou dále působit, řekněme, tím liberálně progresivistickým směrem.
0: Tak a Francie už mu bude malá, takže půjde dál. Ale nemůže se stát to, že Francouzi to jeho počínání, tu jeho hru prokouknou?
1: Víte, tam je ten problém, že on zase něco, co mluví pro Macrona, ta Francie je skutečně hluboce rozdělená. Jo, to znamená to, že dnes je národní sdružení, ta strana Marine Le Penové, nejsilnější stranou, tak si uvědomme, že ona je sice nejsilnější stranou, ale ona je současně stranou, z níž nikdo nechce jít do koalice. A není to tak, že by nechtěli, ale je to dokonce takový ten odpor, že říkají si, že s fašisty do strany, do koalice nepůjdou. Že to není problém, že by se nedohodli, že mají rozdílné zájmy. Tam je zásadní kulturní rozdíl. Jo? To zná něco, co my jsme znali z minulých let. Taková ta mobilizace, která byla proti Zemanovi, proti Babišovi, jo? Tak něco takového tam funguje, ale tam je to vlastně ještě ostřejší v té Francii. Takže v tomto rozdělení Francie on vlastně s tím může hrát. Jo? On vlastně může říct, no tak jako, když ne já, tak kdo? A oni mu řeknou, no vlastně nikdo jiný tady není, pane prezidente.
0: Takže opravdu spasitel.
1: Tohle je podle mě jeho jednoznačná role a je to mnohem lepší než zoufalec, který téměř prohrál parlamentní volby a musí se s každým v parlamentu dohadovat. Tohle Macronovi skutečně nesedí. On, když nastoupil před těma 8 lety, tak měl přídomek, jeho poradci říkali přídomek Jupiter nebo prostě mistr hodin. Jo? To zná někdo, kdo je nad tou politickou hrou, ale všechno vlastně ovládá. A to ty poslední 2,5 roku skutečně neměl. V okamžiku, kdy nastane ta situace, která se chystá od příští neděle, tak se dostane do svého živlu. Opět bude ten Jupiter. Mm-hmm.
0: Tak a vy jste zmiňoval článek ústavy, kdy může prezident převzít veškerou moc, tuším, že to je článek 16. Teď ve světle těch olympijských her blížících se může právě nastat ta situace, kdy bude potřeba ve Francii udržet nějaký, řekněme, klid, řád.
1: No představte si tu situaci. To znamená, v okamžiku, kdyby národní sdružení vyhrálo, prostě směřovalo do té vlády, tak skutečně musíme počítat s velkými demonstracemi. Jen si vemte minulou neděli. To akorát zaznamenali slušný výsledek v tom prvním kole. A už vlastně tyhle ty radikální extremistické skupiny, Antifa a další, se pustili do Paříže, Lyonu a prostě vytloukali výlohy, zapalovali auta. A to ještě o nic moc nešlo. To znamená, volební vítězství je jedna věc a pak ještě to vstup do vlády další věc. Takže ten chaos by byl reálný. A v té chvíli samozřejmě Macron, myslím si, že by to bylo vlastně i rozumné, aby řekl, podívejte se, tady musí být pořádek na olympijské hry. No a ten článek té ústavy říká, že to je samozřejmě věc dočasná, ale že o tom vlastně rozhoduje jenom prezident, takže záleží, jak si prezident bude interpretovat tu, jestli tam pořád ještě chaos nebo už není.
0: Takže dočasnost se může protáhnout na 3 roky.
1: My známe dočasnost, která trvala 40 let, nebo 20 let v nějakých otázkách, ale samozřejmě Francie je právní stát, tak je tam něco jako ústavní soud. Jo? A ústavní soud by mohl říct, prezidente, tady si to interpretoval špatně, tu ústavu. Nicméně tenhle ústavní soud, který je momentálně dneska v Paříži, tak ten víceméně je macronovský. Jo? Takže tam se nedá očekávat, že by s ním vedl nějakou válku. Navíc jsou tam taky lidi, kteří v podstatě možná i vnitřně věří tomu, že Le Penová je fašistka, jo? Což je naprosto samozřejmě směšný.
0: Tak o Marine Le Pen se mluví jako o národním sdružení, které by se mělo stát součástí frakce, která nově vznikla teď pod taktovkou Viktora Orbána a Andreje Babiše. Kdo další by tam mohl být? Protože musí tam být zastoupeno 7 států, zatím jsou 3. Napadl mě určitě slovenský Smer. Na co čeká slovenský Smer? Proč se nepřidal hned od začátku?
1: Tam je to, já bych jednak řekl, že to je dobře, že prostě Orbán s Babišem se pustili do nové frakce. To myslím, že je důležité a Jakkoliv jsem vlastně v minulosti Babišovi vyčítal, že není schopen nějakých odvážnějších politických tahů, že spíš tak nějak jako obchoduje, lavíruje, tak tohle je poměrně odvážný tah a je to správný tah a to, jak to vysvětlil, je podle mě přesvědčivé. Když říkal, nemůžeme zradit svůj program tím, že budeme u liberálů. To má pravdu, udělal dobře. No, Smer je v mnohem těžší situaci, ale, jo, protože Smer je přece jenom levicová strana. Jo. A to není ani Babiš, ani Orbán a už vůbec ne FPE z Rakouska. A právě ti partneři další, o nich se uvažuje. Občas se mluví o Le Penové, někdy se mluví o Salvínim z Itálie, někdy o Janšovi ze Slovenska. Žádný z nich z levicí nemá nic moc společného. Takže pro Smery by to byla trochu složitá situace, protože on se přece jenom na rozdíl od všech ostatních definuje levicově. Nicméně stejně si myslím, že Smer dělá určitou chybu v tom, že se snaží navrátit do té socialistické frakce, protože on by tam neměl být ze stejných důvodů, jako Orbán, jako Babiš řekl, že nebude u liberálů. Prostě účast v socialistické frakci pro voliče Smeru je jasná zrada. To je přesně ta frakce, která je federalistická, která zastává všechno to, co volič Smeru nechce. To je jednoduché, ale Smer má ještě jinou možnost a to je prostě frakce konzervativně levicová, která také vzniká, nebo minimálně se o ní jedná. Zára Wagenknechtová, Pět hvězd z Itálie, Naše hnutí stačilo. Jo? To zná, ty dávají dohromady tuhle frakci, kde by skutečně směr měl být. To, že se rozhodl pro ty socialisty, uvidíme, ještě to snad není definitivní, ale pokud by tam skutečně skončil, tak bych to považoval teda za zásadní chybu vedení Roberta Fica.
0: Takže je možné, že tady uvidíme vznik další frakce.
1: Já si myslím, že je proto určitý potenciál a pokud by vznikly takovéhle dvě nové frakce, to znamená ta, řekněme, frakce zatím středoevropská, to znamená Česko, Slovensko, Rakouská a pak ta konzervativně levicová, tak to si myslím, že by bylo skutečné obohacení Evropského parlamentu a znamenalo by to, že ty volby do Evropského parlamentu měly nějaký smysl. Pokud to totiž zase potáhne ten starý kartel těch tří velkých stran a přiberou do Holportu někoho, jako je Meloniová, která je schopná odhlasovat téměř cokoliv, co oni potřebujou, tak ty volby žádný smysl neměly.
0: Co byste doporučil hnutí, tedy koalici, Motoristé sobě a Přísaze, která je překvapení voleb a která se usiluje o frakci ECR, kde je ODS?
1: Oni mají asi dvě možnosti. Samozřejmě jedna možnost je ta ECR, kde je ODS. Druhá možnost by byla právě ta frakce, kterou zakládá Babiš s Orbánem. Jo? Já jsem to pochopil tak, že oni tuhle možnost zvažují. A myslím si zase, že pro stranu je to taky na jejich určitém politickém vyhodnocení. Jo. Pro mě základní problém evropských reformistů, konzervativců a reformistů, kde je ODS, polský PIS, právě Meloniová. Dneska řekl bych, že Meloniová je hlavní postava. Hlavní problém této frakce a považuji její naprosto nekritický atlantismus. To znamená, v době války na Ukrajině, která začala jako angloamerický projekt a do níž se zatáhla, do níž jsme se nechali zatáhnout, podporovat politiku Spojených států je pro Evropu zničující.
0: Vy jste někde řekl, že problém spatřujete ve vazalství. V čem to vazalství? To je to, o čem mluvíte, ta válka na Ukrajině a to, že podporujeme kroky Spojených států amerických?
1: To, že jsme se nechali zatáhnout do války, za níž my neseme obrovské náklady, Spojené státy celkem minimální a Spojeným státům celkem vyhovuje, že Rusko je někde zaměstnáno že prostě ho mohou oslabovat. Nicméně především na úkor Ukrajinců, které to zničí, ale i na úkor Evropy, kterou to stojí obrovské peníze. Takže Američany to vychází dost levně a já myslím, že tuhle hru musíme skončit. A bohužel ta frakce, která se jmenuje Evropští reformátoři, konzervativci a reformátoři, to je vlastně akce, která je nejvíce proamerická v celém Evropském parlamentu. Takže mě samozřejmě nepřekvapuje, že tam sedí Alexandr Vondra, ten tam patří to k jeho dlouhodobému profilu. Ale jestli chtějí jít motoristi a přísahat tímto směrem, tak by si to také měli jako rozvážit, jestli tohle skutečně jejich voliči od nich očekávali.
0: Tak trochu cítím, že vy byste jim doporučil tu novou frakci.
1: Podívejte, já nejsem úplně jejich volič, ale přišlo by mi, že oni mají v sobě takový trochu ten protestní étos. A protestní étos dneska se mi pojí s tím, že ty věci by měly být dělat v Evropě zásadně jinak. A možná i bez toho poručnictví Spojených států amerických. Ale pokud to motoristi a zpřísaha vidí jinak, tak je to jejich volba samozřejmě.
0: Pojďme ještě za oceán. Určitě jste aspoň částečně shlédnul debatu Joe Biden versus Donald Trump. Kdo je jejím vítězem? Má vůbec vítěze?
1: Tak má jasného poraženého, tím je Joe Biden. Tam je vlastně zajímavý, že mně to přijde až takové absurdní, že my už několik let jsme konfrontováni s různými snímky a zprávami, že Joe Biden v podstatě nemá mentálně

0: tím, že prostě sedí v Bílém domě. Ale to je, myslím, to nejdůležitější. Prostě ona ukázala mentální nekapacitu, mentální neschopnost Joea Bidena, ukázala Trumpa tak, jak ho asi známe, v podstatě tam nic moc překvapivého není.
1: Nepřišel vám umírněný trochu, že se přece jenom držel na úzdě?
0: Já myslím, že to byla určitá taktika, protože on věděl, že prostě má před sebou skutečnou trosku. A ono prostě kopat do té trosky a šlapat po ní by mu nemuselo úplně pomoct. Takže on tím, že se tvářil státnicky, choval se státnicky, tak jako naopak ještě více vynikl. Kdežto kdyby šel do něj agresivně, tak by to mohlo vypadat tak dryáčnicky a toho nepotřebuje. On potřebuje vypadat jako státník. A vzhledem k tomu, že proti sobě neměl soupeře, tak on se nemusel pouštět do nějakých opravdu zvlášť agresivních manévrů. Já myslím, že to z tohohle hlediska to naladil dobře. I podle nějakých těch průzkumů se jeví jako úspěšnější debatér. Ale co je podstatnější, je podle mě to, že ta liberální média, která Bidena vytvořila, bez nich by on nikdy nemohl vyhrát volby, tak od něj dávají ruce pryč. To je prostě naprosto zásadní signál. A musím říct, že se i trochu divím Bidenovi, že do té debaty šel, protože pro mě to bylo všechno předvídatelné. Tam přece nebylo nic překvapivého. Když se podíváte, jak se prostě motal v Normandii, jak se motal v Itálii na G7, tak jako vás nepřekvapí, že v té debatě vyloženě neoslňoval.
1: Vy jste zmiňoval New York Times, ty napsali, že by měl vzdát tu kandidaturu a posloužit tak k své zemi. Myslíte, že k tomu nakonec dojde?
0: Já vám nevím. Já tohle je těžká otázka, protože skutečně to rozhodnutí je v jeho rukách.
1: A mělo by k tomu dojít?
0: To záleží, co chcete. Já v téhle chvíli vidím, když bych si přál, aby byl Trump poražen a vítězství demokratů, tak by k tomu dojít mělo. Ale já si to nepřeju. Prostě já vidím, že tahle ta administrativa, kterou je Biden nominální hlava, která ovšem nic nerozhoduje, to rozhoduje ta administrativa. Takže ty síly, které stojí za Bidenem, jsou odpovědné za tu válku na Ukrajině. Jsou odpovědné za spoustu dalších špatných věcí ve světě. Takže z mého hlediska jako středoevropana bych byl rád, kdyby v Bílém domě došlo k výměně. Ta výměna podle mě už těžko může být k horšímu, ale může být vlastně, může třeba nic nezměnit a nakonec to třeba může být ještě horší, ale aspoň je naděje, že se něco stane, ale pokračování toho, co tam je, si rozhodně nepřeju. Takže z mého hlediska středoevropského budu rád, když bude Biden kandidovat a když ho prostě potom Trump vykuchá v těch volbách. Jo? Takže z tohohle hlediska v pořádku, ale říkám si, samotného mě zaráží, že ty síly demokratů hlubokého státu nemají základní prostě instinkt sebezachování, jo? Že prostě tohohle nešťastníka nechají jít na ta jatka.
1: Tak a teď už s tím vlastně nic neudělají, pokud on sám tu kandidaturu nevzdá.
0: Oni mají problém, protože on samozřejmě díky té neustálé podpoře, kterou přes svou zjevnou neschopnost měl, tak vyhrál ty primárky, že jo, vyhrával primárky. A teď už akorát zbývá, aby ten demokratický konvent, který se má někdy v srpnu sejít, tak aby posvětil tu jeho kandidaturu. Takže a všichni říkají, že by se musel rozhodnout sám. Jeho klan, Bidenův klan, ho podporuje v tom, ano, aby kandidoval, ale to je zřejmé. Většinou, když máte právě nějaký klan, tak on bude podporovat hlavu klanu až do poslední chvíle, protože z toho mají prebendy. Jo. Takže samozřejmě tam jsou na ně nejrůznější kšefty navázaný, ten jeho syn je podařený dáreček. Že jo. Kdyby se tehdy před minulými volbami skutečně rozkryly aféry syna, tak by Joe Biden v Bílém domě nikdy nebyl. Jo, ale je tam víc takových vykuků a ty samozřejmě chtějí, aby prostě starý Joe to táhl co nejdéle, aby oni si mohli co nejdýl využívat tady těch všech privilegií. Takže já chápu, že Bidenův klan přesvědčuje, že je tím nejlepším prezidentem, co kdy v Americe byl.
1: Přesto se začalo spekulovat o tom, kdo by ho případně mohl nahradit, pokud by vzdal tu kandidaturu. V minulosti se spekulovalo o Michelle Obamové, bývalé první dámě. Měla by větší šanci?
0: Já vám nevím, no, protože Michelle Obamová totiž nemá ten dar, co má Barack Obama. On je to jako s Billem Clintonem a s Hillary, jo. Prostě ten Bill měl schopnost skutečně vytvořit si vztah s běžnými lidmi a měl obrovské charisma. Barack Obama úplně neměl takový ten prostě vztah s běžnými lidmi, ale měl fantastický charisma a byl brilantní rétor. Kdežto ta Michelle tohle nemá? Ta má to jméno Obama. Jo, bez pochyby je to velmi schopná, inteligentní žena, ale to v politice nestačí. Takže já si myslím, že ona zatím neprokázala schopnost jako kdekoliv kandidovat, cokoliv dělat. Jo. To ta Hillary, ta aspoň měla senátorský křeslo, ale na prezidenta to nestačilo. Takže nedivím se tomu, když někde jsem

0: slyšel, že to snad vyloučila. Jo? Takže to mě samozřejmě měla by na své straně určitou obrovskou devízu u demokratických voličů, a sice to, že je žena a že je černá, jo? Což teda je obrovská devíza pro demokratické voliče. Ale ono to nakonec úplně nestačí, protože aby byl někdo prezident, tak musí trochu získat i část voličů z té druhé strany. A ty tady tyhle ty charakteristiky zas tak úplně neoslňujou.
1: Mm-hmm. No ale když to porovnáte právě s tím Joe Bidenem a všechno, co jste o něm jakoby říkal, tak nemělo by to stačit?
0: Určitě by měla podle mě větší šanci než Joe Biden. Jo. Ale zase, já vlastně nevím, jaká ona je v těch debatách, jak ona působí na lidi. Jo. Ale vzhledem k tomu teda, co dneska představuje Joe Biden, já bych se možná troufl říct, že kdokoliv by možná byl, jako měl větší šanci. Jo. Protože ta zjevná neschopnost člověka zastávat funkci už dnes, nemluvě o tom další 4 roky, je něco, co by asi očekával bych, že by to voliče jako asi mělo odradit.
1: Další debata, tuším, bude někdy v září. Tak bude to hřebíček do rakve pomyslný, nebo se něco změní? Vím, je to křišťálové koule.
0: Já vám nevím, já si nedokážu představit, že by Joe Biden mohl být úspěšný v debatě proti Donaldu Trumpovi, ať je jakákoliv. Jo, protože pravidla té debaty se přece jenom dohadují. Nemůžou si to Bidenovci jenom namalovat. Jo. Oni jim samozřejmě teď udělali ústupek, že třeba v této debatě platilo takové nezvyklé pravidlo, že když jeden mluví, tak druhý mu nemůže skočit do řeči, má vypnutý mikrofon. Což v těch politických debatách se často dělá, že se skáče do řeči. A to byl jasný ústupek Bidenovi, protože on samozřejmě, když na ty své těžce připravené, těžce postavené věty a najednou by mu to někdo přerušil, tak by se mohl úplně ztratit. Jo. On by mohl zapomenout, kde je, a začal by se zmateně rozlížet, jak se mu občas stává. Takže tohle právě mu předtímhle ochránili tím, že mu Trump nemohl skočit do řeči. Ale Trump si řekl, že tohle může snést, že prostě jeho to tak nepoškozuje, ale je jasné, že kdyby ta pravidla byla až příliš pro toho Bidena, tak by zase Trumpův tým s tím nesouhlasil a nedokážu si představit, že by Biden mohl být úspěšný v jakékoliv debatě s Donaldem Trumpem, přesně řečeno, ani v podstatě s žádným jiným americkým politikem.
1: Poslední otázka na vás, protože minule, když jste byl hostem XTV, tak jste řešil svůj případný návrat do Ústavu mezinárodních vztahů, odkud jste byl nezákonně propuštěn. Tak jak to vypadá s vaším návratem?
0: Tak já myslím, už tam došlo vývoji. Já jsem se setkal s novým ředitelem, to je někdo jiný než ten, který mě tehdy propustil. On mě seznámil s tou poměrně složitou situací v Ústavu mezinárodních vztahů, tak jsme se dohodli, že za v podstatě nějaké odstupné, které jsem považoval za adekvátní, že s tou institucí nakonec se rozloučím. Jo. Musím říct, že ona je skutečně v situaci, kdy ta moje přítomnost tam by asi k ničemu moc dobrému nevedla a já v podstatě, když se mnou jedná v Lídně, tak jsem schopen se víceméně dohodnout s lidmi.
1: A jste spokojen za tu dohodu?
0: Já jsem spokojen, já jsem s tou dohodou spokojen.
1: Já jsem spokojená, že jste dnes přišel do XTV. Moc děkuju a budu se těšit na příště.
0: Díky, také se budu těšit.
1: Profesor Petr Drulák byl naším hostem. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Na závěr, co by měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
1: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
0: léta. No to se nestane.
1: No tak musí to
0: A má mandát na další několik let. To na počátku druhého mandátu.
1: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Protože lidi kolikrát říkají, jo, ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no, tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
0: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
1: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
0: odstoupil od klimatické dohody.
1: No jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál, jo. To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minus 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív. Poslou.

0: Několik věcí, které se objevily v minulých dnech v českých médiích, bude v této chvíli na XTV v pořadu Podtrženo sečteno komentovat pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předpokládám, že sledujete média.
1: Ano.
0: Že jste některé z těch článků i četl. Tak, oblíbené tuzemské kratochvíle v ohrožení. Alkohol podraží, cigarety zmizí úplně. Tvrdil pan ministr Vojtěch. Mimochodem, tento článek na Express.cz cituje naši televizi a říká, že by kontroly měly jít dál a víc do hloubky. Mimochodem, souhlasíte s tím?
1: Pěkná blbost. Nevím, co to pana ministra napadlo. Přeci zkušenost celého světa ukazuje, že neřesti nelze zakázat, teda formálně lze zakázat, ale fakticky fungují dál. Prostě proto, že neřesti jsou oblíbené, dokonce bych řekl, že masově oblíbené. A stejně tak se ukázalo, že nedává smysl je extrémně zdanit. To znamená věřit tomu, že když něco bude mimořádně drahé, takže se to tím potlačí. Vždycky reakce je stejná. Černý trh, pašování, podvádění, metanol v alkoholu. Já tyhle metody zásadně odmítám z jednoduchého důvodu. Zkušenost lidstva ukázala, že takhle to nefunguje.
0: Vy jste bývalý politik, bývalý ministr, dnes komentátor všeho možného. Zastavte se ještě u toho, cigarety zmizí úplně. Jak to, že to nebude fungovat, když se to zakáže jako heroin a zmizí to?
1: Tak se bude čoudit ze sklepů, z lesů. Lidi nepřestanou kouřit. Ani když jim to zakážete, ani když krabička bude stát, teď nemůžu říkat žádné číslo, tak podívejte se na vývoj za posledních 25 let. Ta samá krabička cigaret stojí místo 10 korun 100. A omezilo se kouření? Vůbec se neomezilo.
0: Dobře, pane Tlustý, ale pan ministr Adam Vojtěch to s námi zjevně myslí dobře. On dbá o naše dobro, takže...
1: Já těchto pečovatelů o cizí dobro mám plné zuby, protože zjevně ovládli společnost. Všichni se snaží vědět lépe než vy, co vám dělá dobře a co ne. To se má nechat na lidech. Když se někdo chce zničit zdraví čímkoliv, tak si ho zničí. To stejně tak může brzo přijít pan minister a říkat, že zmizí cukr a zmizí sádlo a taky prokazatelně věci, které konzumovány nepřiměřeně.
0: No tak vy mu to nevěříte, že to myslí dobře?
1: Já vůbec nevím, co tím chce dosáhnout.
0: Nebudeme kouřit
1: alkohol? Já bych mu doporučil, aby se zpamatoval a nevymýšlel prověřené blbosti.
0: Dobře. Babišovi se nelíbí kámoši ministru. Chystá na ně etický kodex. Čemu se smějete?
1: Mně se vybavil krásný film, jmenuje se to Farma zvířat. A zvířata svrhla farmáře, začala dělat zvířecí pořádek. Myslím, že by se to dalo i přirovnat k dnešnímu vládnutí v České republice. Také byl zodpovědný farmář vyhnán a nahražen tím nejschopnějším schovu zvířat. A ty si na zdi psali pravidla, něco jako morální kodex. A tam bylo napsáno třeba, všechna zvířata jsou si rovna. Pak tam bylo napsáno, zvíře nezavraždí jiné zvíře. A po čase fungování této zvířecí farmy tam krví bylo dopsáno takové dovětky, takže u hesla zvíře nezavraždí jiné zvíře bylo napsáno bez vážného důvodu. A u nápisu všechna zvířata jsou si rovna bylo dopsáno některá jsou si rovnější.
0: Jasně. No a věříte teda na to, že chce zavést opravdu pořádek Babiš, když se mu nelíbí ti kámoši ministru? On chce mít sochu asi.
1: To vůdcovské prase ve zvířecí farmě se jmenovalo Napoleon. Napoleon. To taky vymýšlelo různé takovéhle regulace a blaho. No, jak to skončilo, tak snad to tentokrát tak neskončí, ale zvířecí farma skončila krachem. Ukázalo se, že vládnoucí prasata jsou horší, než byl ten farmář.
0: Vzal to všechno za dobrý konec, ten Babiš? Co myslíte?
1: Tak já bych se skoro zeptal.
0: On maká.
1: A myslíte,
0: maká,
1: že
0: jako...
1: no, na dluh rozdává. Jsou lidi, kterým to dělá radost, zejména když si myslí, že oni něco dostanou. na dluh rozdává, já nikde žádné makání nevidím, já jenom slyším a čtu, tu přidáme, tam přidáme, to vyřešíme, vytváří obrovská očekávání, rozděluje, co nemá, rozděluje na dluh, státní rozpočet si pořád půjčuje a půjčuje se už na výplaty, na důchody, na tohle rozdávání, no a rozdávání má vždycky jeden jednoduchý konec, skončí, když není co.
0: Schodek už bude jenom 40 miliard, to už jsou drobný, pane Tlustý.
1: Keci, keci a zase keci.
0: Děkuju. Ale já jsem to četl v médiích.
1: Jo, tak jsou to napsané keci.
0: Není to pravda, jo?
1: No tak...
0: Vy jste tam seděl na tom jako ministr financí, no, tak to musíte
1: kdyby chtěli opravdu udělat vyrovnaný rozpočet a nechtěli rozhazovat, jako rozhazují, no tak už letos dávno měla být nula.
0: Přebytek měl být jako v Německu, nebo v Číně.
1: Mohl být přebytek, ale aspoň nula. No a když to šlo a není nula, to znamená, zažijeme na dluh, no tak v nadcházejícím vývoji, který rozhodně nebude tak radostný, jako byl dosud, to znamená, ekonomika nepoběží, nebude tak zrychlovat, jako zrychlovala, nebude z čeho rozdávat, takže, že by se dal snižovat schodek, tomu já nevěřím, takže opakuju, keci.
0: No, slyšel jsem, pane Tlustý, že dlužíte 161 tisíc.
1: Každý, no to vy taky. Lidi to nevědí, lidi si myslí, že to jsou cizí dluhy, lidi netuší, jsou to fakt jejich dluhy. Lidi netuší to nejzákladnější pravidlo a to je to, že státy radostně si půjčují proto, že vždycky oškubou svoje občany.
0: Kdy to zaplatíte?
1: Přijde den, kdy nás stát oškubuje všechny, aby to mohl zaplatit.
0: Jo. Tak, genderové šílenství. Williamsová nadávala rozhodčímu a obvinila ho ze sexismu. Je to boj za práva žen, tvrdí. Vidíte to? Konečně se někdo ozval, pane Tlustý, já to říkám pořád.
1: To je bez komentáře.
0: Slyšel jste ten příběh?
1: No musíte k tomu, kdybyste...
0: Byla hysterická, zlá.
1: No, kdybyste promítnul tu scénku k tomu a tenhle ten nadpis, tak já myslím, že se naprostá většina lidí zasměje k tomu těžko něco říkat.
0: O čem to svědčí?
1: O čem to svědčí? No, že to je populární výmluva. Že dneska udělat z jakéhokoliv problém... Co je vysvětlení? Prostě jí ruply nervy. Kdyby řekla... Mám toho dost, vždycky jsem vyhrávala, najednou občas prohrávám, nedělá mi to dobře, hledám, kdo za to může, no já v žádném případě, já hraju pořád dobře, jsem čím dál silnější, tak se na mě podívejte, myslím zdatnější, no tak kdo za to může moc jiný, tak trochu protihráč, že jo, a pak ten blbej, co sedí na Empireu.
0: Proč do toho motá práva žen?
1: No, protože odpovědět na takovouhle situaci konstatováním, že vada je v ní, a to mimochodem se netýká jenom jí, to se týká naprosté většiny lidí, odpovědět, že vada je v tom samém člověku, to umí jenom ti největší frajeři a ona se jako frajerka nepředvedla, nedokázala říct, že už to není, ta Williams jako bývala, no tak to svedla na rozhodčího, no a čemu to omlátit v hlavu lepším, než jsou dneska genderové stížnosti. To se stalo populární. To ještě asi uslyšíme v leckterých podobných jiných případech.
0: Zpěvák Ledecký vyzval šéfa svazu k rezignaci. Ester může změnit reprezentaci, řekl. Myslím tím svazu lyžařského. To je nespravedlnost, pane Tlustý, tohleto. To je hrozný.
1: Já v tomhle případě jsem jednoznačně 100% na straně rodiny Ledeckých. Jsem na jejich straně proto, že Ester i její tatínek tím famózním výsledkem na olympijských hrách, který je opravdu, myslím, naprosto mimořádný, aby olympijskou vítězkou byla mladá dáma z České republiky a to jak ve snowboardu, tak na lyžích, to je věc mimořádná, to se bude vzpomínat ještě za 100 let, že někdo něco takového dokázal. A já jsem na jejich straně proto, že oni toho dokázali vlastní pílí. Oni nebyli moc známí, nebyli hýčkáni žádnými svazy. Jak jsem se někde dočetl, podstatnou část nákladů, protože všechny tyhle věci stojí velké peníze, jezdit po horských střediscích a trénovat zrovna teď například, to stojí velké peníze. Do toho do všeho investovala rodina A když přišel úspěch, tak si ten úspěch přivlastňují ti, kteří se na tom vůbec nepodíleli. A je to prostě bitva o peníze. On totiž sport pro většinu lidí je vnímán jako ta radost, jak se někdo prosadí a jak nás reprezentuje a vyhrává, ale dneska sport vrcholový je o strašných penězích, nejenom o výhrách, ale také o nákladech. A já se vůbec nedivím tomu, že rodina Ledeckých si do toho nechce nechat mluvit. Říká, že Ester náleží podpora přiměřená jejím výsledkům z veřejných zdrojů. To si totiž lidé neuvědomují, že z veřejných zdrojů neboli ze státního rozpočtu končí ve sportu miliardy. Mohla by být velice složitá diskuze o tom, jestli je to oprávněné, že my si platíme tu radost, že nás reprezentují. Platíme si kde co,